Darián. Nasleduje klavírne trio číslo 2 C-mol po 66 od Felixa Mendelsona. Zaznie z fóra Jehudiho Menuhina v Berne.